0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tato kazeta by měla být vlastně o tom, co během natáčení pořadu Nikdo není dokonalý, co se vlastně na obrazovku nevešlo. Tak taková jedna docela hezká historka, kterou jsem teďka zažil, jsme točili na jednom dvorku s několika romskými obyvateli, kde, prosím, nějaký připomínky? A tam přišel takovej starší Rom a otázka zněla, který pták krade? Teď ta rodina se sešla, radila se, protože kradou asi všichni. A já povídám, tak který pták krade? Ten mládenc má, který pták krade? Moment. Teď to jedno dítě říkalo, ptros. Ticho buď, ticho Marian, žádný ptros. To druhé dítě, orel. No prostě asi 12 nebo 15 zvířat vyjmenovali, žádný teda ptáků, nikdo. A já povám, podívejte se, tak kdo teda, který pták krade? Pá, člověk. A to je bezvadná rodina, já jsem s nima navázal takový kontakt, oni tam bydli vedle ve vesnici. Když jsme přijeli se Šimkem z Ameriky, tak on mě potkal, ten Marián se jmenuje ten kluk, a povídá, ahoj Jirku, ty jsi byl tady v Americe, viď? Já povám, no. Byl jsi v New Yorku? Já povám, no. Tak to jsi musel vidět mýho bráchu. Takový vyšší, silnější, černej, modrým saku. To byla taky docela dobrá otázka. Potkali jsme nějakou slečnu. Otázka byla, kdo je to kurtizána? Ta holka se zamyslela, povídá, tak kurtizána, jo? Kurtizána, to je taky kurva. Akorát s tím rozdílem, že to nedělá za prachy, ale protože jí to děsně baví.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: země.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Hlásíme se vám z nádražní restaurace třetí cenové skupiny ve Frýdku Mísku. Frýdek Místek prožívá dnes svůj obrovský den. Jeho nádraží bylo vybráno v Ženevě jako dějiště významné události. Ano, v těchto dnech zde probíhá celosvětové sympózium nazvané Vlaková souprava pro třetí tisíciletí. Depo září čistotou, lavičky čerstvě natřeny, za okny květiny, na světelné tabuli svítí Frýdek a do zítřka prý bude svítit i Místek. Škoda jen, že se nepodařila rekonstrukce druhé koleje a vlaky staví v polích. Ale díky pochopení místního JZD, které pohotově přistavilo válníky a traktory, nemusí zahraniční účastníci sympózia šlapat do kongresové stodoly pěšky. Jednoho z nich, který je členem železničářské delegace až z Tokia, jsem si pozval do studia. Ne, já neumím japonsky, ale dověděl jsem se, že pan Yakabushi Kawasaki studoval u nás v Ostravě školu železniční a dopravní. Tak tedy, jak vzpomínáte na léta strávená u nás, pane Kawasaki?
3: Yasu Kawasaki s krátkým měkkým.

0: Systém vašich železnic mi učaroval, ale během studia jsem ho nepochopil. Proto jsem zůstal u vás v Československu na praxi. Vyfasoval jsem červenuče pici, pišťalku a 8 roků jsem robil mašinfiru na trati Fridek Mistek, Moravská Třebova a pokud bylo dost uhla, i dále.
1: Pane Kawasaki, vy jste si prý u nás dokonce našel nevěstu.
0: Ano, v kurvine jedna.
1: A kde přímo jste se s paní seznámili?
0: Moja Marcela robila na nadraží v bufetovém stanku, který stal šikmo v rohu, takže jsem ji měl neustále na očích. Potom jsem ji vylakal do ubytovni, že jí ukážu svoju sbírku kalkulaček a na svatého Jakabuši byly zasnuby.
1: A svatba byla u nás v Československu nebo u vás v Japonsku?
0: Na potvoru u nás v Japonsku.
1: Proč na potvoru? Byly snad nějaké problémy?
0: Problémy byly, bo moja Marcela má 8 sester a 5 nevlastních bratrů a každé z děcek má jiného tatu. Marcela plakala, bo se do letadla nevešla Maringotka a Loch Nesska.
1: A nyní žijete v Tokiu?
0: Ne v Tokiu nežijeme, žijeme přímo pod Fujiyamu, bo moja tchýňa Jaruna jest velmi spokojená, bo ji Fujiyama připomíná vysoké pece v kurvine jedna.
1: Pane Kawasaki, děti máte?
0: Ano, děti máme, 2 malé Japonci. Jožina a Laďu.
1: A chlapci jsou po vás nebo po manželce?
0: Napůl. Jedno oko šikme. Druhé po Marcele. Tež šikme.
1: Kde pracujete?
0: Celá naše familie robíme na vlakové supravě Hikari na trati Shikanzenu Osaka Tokio. Já robím mašinfiru a Marcela s chlapcemi ovládli bufetový vagon. Postupně vytlačili japonskou národní kuchyň a začali prodávat krátké ostravské klobasy za dlouhé peníze. V současné době zavedli novinku, cikánské kuře na prašcích.
1: Takže si asi nežijete špatně.
0: To v žádném případku. Životní standard naší familie se zvyší tím, bo moja Marcela vymyslela vybírat v podmořském tunelu mezi ostrovy Honšu a Kjušu podmořskou přirážku. Takže se Japoncem rozšířili panenky do českých parametrů.
1: Jak trávíte svůj volný čas, pane Kawasaki, vy a celá vaše rodina?
0: Synci Jožina Laďa jsou tak vyžrati, že se věnují národnímu sportu sumo. Moja Marcela se přihlásila do kurzu na gejšu. Má ohromné výsledky. Ohromné výsledky. Japonský učitel tvrdí, že moja Marcela to už někdy v životě musela robit. Tchýňu Jarunu, která do všeho klape zobakem, jsme přihlásili do leteckého kružku kamikadze. Já osobně vedu jazykový kutek češtiny v Tokiu. Robota mě velmi baví, bo jsou tam sám a mám klid.
1: No, vraťme se k vaší profesi, pane Kawasaki. Japonské železnice se prý vyznačují naprostou přesností. Je tomu tak?
0: Bylo tomu tak. Naša familie urobila v japonské dopravě určitou revoluci. To, že jsem studoval v Československu, se prostě nedá zapomenout. Když jsem poprvé přijel z vlakovou supravu Hikari o 3 hodiny později, bo Marcele zvyhli pražce a kuřata sa nemohli dogrilovat. Šéf vlakového dispečingu pan Yoko Suzuki chtěl spáchat harakiri. Vytrhl jsem mu samurajský meč a řekl jsem mu: kurňa, pane Suzuki, však jsme lidé, nejsme žádné stroje. Často z Marcelu vzpomínáme na zlatý Fridek Mistek, kde hodina sem, hodina tam a nic se neděje.
1: Pane Kawasaki, jaký je zásadní rozdíl mezi železniční dopravou u nás v Československu a železniční dopravou u vás v Japonsku?
0: Když v Japonsku se vlak opozdí o minutu, jsou všichni nervózni a železnice vrací cestujícím jízdne. U vás se klidně stane, že vlak nepřijede vůbec. Železnice nevrátí nikému nic, ale lidé se vrací domů. Prostě žádné nervy. Kurňa, zítra je taky den.
1: Závěrem bych se vás chtěl zeptat, pane Kawasaki, proč myslíte, že světové sympózium vlaková souprava pro 3. tisíciletí se koná právě u nás, v Československu?
0: Bo svět se od vás musí mnoho učit. Přesnost v dopravě je nuda. Japonská přesnost ničí ducha. Váš systém železniční dopravy je ve své improvizaci dokonalý. Nutí lidi mysleť. Cestující v pudu sebe zachoví, je nucený podumať, jak se kam dostanu, kde přespím, kde seženu co k jídlu k píti, kde mi co kdo ukradne, jestli nezmrznu na vece, jestli na mě v kupe nečíhá blecha, jestli nějaký sudruh nezapomněl včas přehodit i vyhybku,

0: kdo mě v tunelu přivede do jiného stavu, ale hlavně, jestli nezůstanu sám v polich v odpojeném vagonu.
1: Pane Kawasaki, já vám moc a moc děkuji za krásná slova uznání pro československou železniční dopravu. Děkuji vám za rozhovor, za návštěvu ve studiu improvizovaném. Oplátkou chci vám nabídnout, když už máte možnost hovořit do československé televize, a to dokonce na prvním ze všech dvou programů. Nechcete vzkázat něco svým bývalým spolužákům, železničářům v Ostravě?
0: Po svých zkušenostech se svoju tchyňu Jarunu bych vzkazal všem železničařům v Ostravě toto. Každé ráno v paneláku majzni tchyňu po čumaku.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, mistře. Já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu.
2: Dobrý večer.
1: Ano, chcete zdravit také, to je dobře. Jak jsme si telefonicky domluvili, rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu.
2: No, to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. Ano. To vám neřeknu, to byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No, ale podávejte mi otázky.
1: Děkuji. Mistře, proč sportujete?
2: No, asi takhle, mladý chlapče. Ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
1: Pardon, já to slyšel trochu jinak.
2: Co to?
1: Že jsem to slyšel jinak. Ve zdravém těle zdravý duch.
2: No. A co? Máte snad proti tomu něco?
1: Ne. Jenom jste si dovolíte, vy jste říkal, co? To heslo prostě zní ve zdravém těle zdravý duch. A vy nám tady tvrdíte vzduch.
2: Co si to dovolujete, člověk? Já, že vám tady tvrdím vzduch. Jste tady takový vzduch měli, než jsem sem přišel. Že?
1: Dobře, to nebudeme rozbírat, mistře.
2: Ještě skázalo, čo, promiňte, ano. Napadne hned na začátku.
1: Ne, nezlobte se, pokročíme
2: no,
1: dále.
2: Nic se nestalo, prosím. Ano, nikam nebudeme pokročovat. Vyřešíme zásadní původní otázku.
1: No, prosím, tak proč sportujete?
2: Co?
1: Proč sportujete?
2: No váš, a už je to zase tady. A zas ta původní otázka. Jak s udělání? Jak divot se
1: no, dále, mistře, dále, no.
2: Vážení přátelé, ono se asi nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý duch.
1: Teď jste to řekl dobře.
2: Člověče, tohle co mi nedělejte, jak slyším, teď tak startuju. Ano. Já mám strach, abych nezůstal viset na startu. To mi dává.
1: Tak promiňte, ano.
2: No, prosím. Ne, nic takovýho, kde jsme to přestali?
1: Ve zdravém těle.
2: No, co je tam?
1: Zdravý duch, myslím.
2: No, to bych tak netvrdil, člověče. Ono jak kde, víte, já právě sportuju právě proto, abych si udržel zdravý duch, až to je můj největší problém.
1: Ano, tak to jistě ne.
2: No, ne, jen mě moc nepochlebujte chlebem, mladý chlapče. No. Víte, já vím svý. Pokládejte mi otázky.
1: Mistře, jak si vůbec dokážete vytvořit, a to na vás obdivuji, ve vašem omezeném prostředí podmínky ke sportování?
2: Jak myslíte omezené?
1: No, ve vašem omezeném...
2: Ano. Máte na mysli šimka a nárožní?
1: Ne, mistře, já narážím na váš jednopokojový byt.
2: No tak nechte si ty narážky. Já sportuju venku.
1: Ano. A co v zimě?
2: V zimě se kouluju. Někdy se kouluju tak dlouho, až se úplně zkouluju.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Ani jeden den jsem nelitoval toho, že jsem do Národního divadla vstoupil. Když jsem tam šel, tak mě varovali, říkali mi, nebude tam sranda, budeš to mít těžký, už to nebude jako na provázku, kde jsme se furt bavili, depak. Opak je pravdou, můžu vám říct, že sranda je tam taky a dokonce veliká. Dokonce vám to mohu doložit. My jsme tam měli jednoho kolegu, on tenkrát měl takový to neštěstí, že byl umístěný k nám do šatny, kde jsme seděli my s Oldou Kaiserem a to mi říkala taky Naďa Konvalinková krásnou větu. Ona mi říkala, víš, Mirku, já něco řeknu, víš? To, že vy s Oldou jste v Národním, to pro ty ostatní kolegy je hned po požáru druhá největší katastrofa. My toho kolegu jsme měli rádi, ale on občas udělal takovou věc, že on přišel, vyslekl se do trenýrek, sundal si boty, ponožky, četl noviny a smrděl si tam. A to teda mě moc nevonilo, to se přiznám, jo. Já jsem vstoupil do té šatny, viděl jsem ho, jak čte ty noviny, říkal, co děláš? A on, čtu. A co čteš? Noviny. A co píšou? Různé věci. Čteš sport? A ne, čtu sport. Tak čteš kulturu, denně pokoj, já se připravuju na představení. No ale tak proč si nevyvětráš? Proč bych si měl větrat? Všude větrají a ty jsi nevyvětral. No si vyvětrej sám, já nepotřebuju, mě nohy nesmrdí. Není pokoj, jaký nohy nesmrdí. A když byl takhle vytočený, tak já jsem šel dolů do rekvizitárny, kde seděl Olda Kaiser. Říkám, Oldo, volej mu nahoru, nabídni mu dabing, už je připravený. Olda to vytočil jenom a... Dobrý den, tady je Ťámalová, televize Nová. Já volám od režisera Ťoupala. Já bych vám chtěla nabídnout dabing. Bylo by to rychlo dabing, takže by to šlo rychle. Prosím.

0: tam šla taková paní. Já říkám, paní, pojďte sem. Prosím vás, my vám teď sem zavoláme jednoho herce, pomožte nám, jde o srandu. Jde jenom o to, že vy mu řeknete, já jsem Ťámalová z Novy, jdu od režisera Ťoupala, ty vaše sprosťárny po telefonu si vyprošuju, vy si u nás už nezadabujete. Ježišmarja, to já nezvládnu. To ne, to po mně nechtějte, já jsem nikdy nehrála, to ne, to opravdu ne. Ale zvládnete to. No tak, že jste to vy, no tak ho zavolejte. Ježíši Maria, jak tohle dopadne, jo. Teď ona tam stála, čekala, on přišel v těch trenýrkách, no geniálně to zvládla, geniálně. Ona se proti němu postavila, říká, dobrý den, já jsem Ťámalová z televize Nova, jdu od režisera Ťoupala, ty z prosťárny po telefonu si vyprošuju, vy si u nás už nezadabujete. Naschledanou. A odešla.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkáš se dva a povídá ten jeden: hochu, prej ti zemřela manželka, a prosím tě, na co? On říká: ale na bramborák. Ten říká: na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká: no to je strašný, a co jsi dělal? On říká: no tak udělal jsem si špagety, ne? Po svatební noci ona mu říká: drahoušku, já se ti musím něčím svěřit. Já trpím na astma. On říká: je, zaplať pámbu, já už jsem v noci myslel, že mě vypískáváš. Lily říká svým matce, že se včera zasnoubila s mladým šikovným lékařem. Matka jí říká: no, když teda myslíš, no, a má on praxi? Lily říká: je, ten to umí líp než kdekdo před ním. Potkají se dva a povídá ten jeden: ale dobrý den, pane profesore, kam pak jdete s těma kuframa? On říká: ale jedu zrovna na dovolenou. On říká: na dovolenou, a kde pak máte manželku? On říká: manželku? A safra, mně se pořád zdálo, že jsem ještě něco zapomněl. Potkají se dva, povídá ten jeden špičatě: tak co, Karle, já slyšel, že ti to už v posteli moc nejde, je to pravda? A on říká: jak to? Ona si, tvá manželka, na mě stěžovala. Potkají se dvě kamarádky, ta jedna říká: nazdar, Ančo, já slyšela, že jsi se rozešla s tím tvým kominíkem, je to pravda? Anča říká: no jo, holka, já ho teď jednou viděla umytýho, to není vůbec můj typ. Pan Novák zavolá svého známého zvěrolékaře a říká mu: pane doktore, má manželka k vám dneska přijde s naší starou kočkou. Dejte jí prosím vás nějakou injekci, aby bezbolestně usnula. A ten říká: no dobře, no jak chcete. A trefí ta kočka potom taky sama domů. Jeden novinář se ptá, říká: prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká: bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká: drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká: no, proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká: no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. V Benátkách zemřel jeden velice chudý muž a jeho vdova jde na farní úřad a běduje, že na pohřeb nemá peníze. Ten farář říká: no jo, bohužel, ale nejlevnější pohřeb je třetí třídy a to by stálo 150 tisíc lir. Ona říká: ježiši, depak, tolik já nemám. A farář říká: no jo, tak pak už jedině čtvrtá třída, no ale to už jen v docela výjimečných případech. A vdova říká: no a jak je to, prosím vás, ta čtvrtá třída? A farář říká: no tak to rakev s farářem jsou v gondole, no a smuteční přítomní plavou za gondolou.
0: Na rádiu Jihlava.

pokoji. Zdá se, že tu pro mě končí jeden flám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

cestou v cizím pokoji. Proč jsem před ně vůbec?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A to bylo ještě dávno, jak nastala tady ta dráha, ta štrejka, jak se povídá. No tak kdo tam znal, kdo u nás znal jízdní rád, pravda. Ještě dneska, když do toho někdo, a já, tak se v tom nemůžu vyznat, co měte. Stáli tam jeden dědáček tady na nádraží, dojel vlak od Veselí, dojel vlak od Vrbovců, vyvexlovali se. Ten výpravčí se dívá, pohle dědáček, myslím, jim nedojel někdo. Za chvíku dojeli zas dva vlaky, povídá, běž se optat toho dědáčka, co tam stojá. Že snad někde jedu, no to není možné, že by ho neviděli. Dědáčku, povídá ten výpravčí, vy tady co stojíte, někoho čekáte? Ne, já čekám na vlak. Aha, a však už jeli 4 od rána. No vím, však naši mě poslali na ten 5. vlak, však to čítám. Jsem si tak vzpomněl, když si tetička Anka krmili hůz. Však víte, jsme všetci z dědiny, jak se krmí hůz, pravda? Láduje se i to do toho zobáka šlíšky. A nebo turkyňu. A tak ládovali a velice jí šípava. Podporu jedna no. Představte si, na sílu na moc tak pchat do zobáka. To je, jak by nám slivovicu tak žgal na sílu na moc. Hned ji aj vyplácali na místě. Nachopujete se tam sousedů Francek, povdá, co děláte, teti? Krmím husto, nevidíš ty trůbo? Velice mě štípe, už pakuj. Francek povdá, však lesti vás tak moc štípe, tetičko, obráťte opačně, zkuste to opačně. No, však to víte, aj ta modernizácia, teda jak došla na dědinu, začíná od toho najmenšího. Od pioníra. Já byste mysleli ode mě. Od pioníra. Než to došlo po ty trabanty, pravda. Na, to máte tak, pravda. Lidé to tak neznali, stříčky. Když si to aj koupili, moc jste ho nevěděli. Vytlačili to ven, strýc Tomáš. Povídají, vši to opravují. V dědině nikdo není. Všecko je po fabrice a po práci. Francek se jim smí, povídá. Tati, jsi zvědavý. Co jsi zvědavý? Moc jste ho nevěděli, pustili benzín a už se potom šlapali, už to hnětli. Tak jak morák po kyanici. Franta povídá, tati, ty to nemáte nacupované. A co brbleš, já to mám zaplatené, ty trůby. Ty jenom zavři hubu, jak to roztočím, aby ti tam nějaký šroubek do ní nevleděl. Prý to ještě není dobře poutahované. Podarilo se jim to konečně našlápnout, teda dýmu a smradu, ani se nevědělo, z koho to jde. Naráž. A šrotovali to nadol po dědině. Naházali tam rychlosti a kerteple do sklepa, ale v tej van dojel autobus z kordárně a ľudia, jak sa vyvalá z toho autobusu, tak to sa ten štato sformuje na jeden chodník, na druhý, tak to ide jak šíra silnicu. Starý oči vyplevšené, povedajú, hej, ľudé, provoval, utekajte preč z tej silnice. A i z tej príkopy preč, protože já ještě presne nevím, kady pojede.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Herci si musí vždycky tu mladou generaci namlouvat trošku, aby se dostali do povědomí toho diváka mladýho. Já ne. Já je mám pod palcem od 3 let. Od 3 let vědí, jak se jmenuju, od 3 let znají můj hlas a nehledě na to, že jsem vlastně přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, buď to rychlost, nebo blbě jsem parkovala a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojenej na mých pohádkách. A ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář. Tak to se ještě jezdilo podél nemocnice. A tam byl takový krásný kopec, a mě to strašně bavilo, že jsem vždycky rozpumpovala auták a pak jsem vykuplovala a jela jsem zadarmo. Ten pocit byl nádherný. A až kam dojedu.
2: Že ona je šetrná. Ona si kolikrát tam zajela i 10 kiláko jim mohla už.
1: A teď jednou jsem zase jsem takhle teda to napumpovala, vykuplovala a jedu si. A vám to chytlo nádhernou rychlost. A teď najednou u té nemocnice zpoza rohu příslušník. A začal na mě mávat a já teď, než jsem zase našla tu brzdu rychle, tak jsem ho přejela. Teda ne jeho pro Krista pána, to ne, ale podél něj kousíček. Zastavila jsem. Já bych v životě nikdy neujela. Ale on měl ten pocit, že asi jo. Tak pěstičky na prsičkách začal rychle utíkat. A já už jsem stála, už jsem si tak připravila ty doklady, vytočila okýnko a to jsme měli takovej bílej kupon. A ten, když se 3x štípnul, tak byl řidičák v čudu. Tak i ten kupon jsem si připravila, on přiběh. A jakmile začal tím, paní řidičko, tak to jsem věděla, že to bude delší. Jo, protože jak začal paní Bohdalová, tak už jsem věděla, že ho možná ukecám. Ale paní řidičko, to už jsem tušila, že to bude komplikovanější. Tak on pala, paní řidičko, kolik jste tady jela? Já jsem říkala, 70, to vím. A on povídá, a kolik se má jet podél nemocnice? Já vám to vím taky, 30. A on jak držel ten kupon, tak povídá, tak se nedá nic dělat, paní Bohdalová, budeme štípat. A v ten moment vás musí rychle něco napadnout. Já jsem měla tu kliku, že mě to napadlo a řekla jsem, koukla jsem se na něj, jak řekl, musíme štípat. Tak jsem se na něj koukla a řekla jsem, prosím vás, štípněte si kam chcete, jenom ne do toho řidiča.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí přátelé, ve hře, kterou uvidíte, přijde řeč i na takzvané rukopisné padělky. Povězme si stručně, jak to s nimi bylo. Tak rukopisy jsou čtyři. Spor o jejich pravost je zajímavý už svou délkou. Táhne se bezmála 200 let a stále trvá. Ještě dnes u nás existuje skupina badatelů, která se ustavila jako Česká společnost rukopisná a která si vzala za úkol dokázat jejich pravost. Srbský historik Bojko Kulič loni vtipně poznamenal, že rukopisy jsou české Kosovopole. Tři z těchto čtyř památek spojuje řetěz zvláštních náhod. Jak asi víte, hlavní roli v kauze rukopisných podvrhů sehráli dva dobří kamarádi, Josef Linda a Václav Hanka. V době, kdy své rukopisy objevili, bylo prvnímu z nich 27 a druhému 25 let a bydleli společně v pražském podnájmu u Mádlů. Už na začátku příběhu stojí jeden podezřelý fakt. Josef Linda si prý při studiu dával pod nohy bezcennou knihu, aby ho nestudili dlaždice. A jednoho dne, roku 1816, ho, Bůh ví proč napadlo, rozpárat její desky. A hle, našel tam první rukopis staročeskou píseň Vyšehradskou. Rok na to objevil náhodou zrovna jeho kamarád Václav Hanka další vzácnou památku. A to, jak sám uvedl, pod jarmarou v komoře kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové. Byl to sešitek o rozměrech 12x8 cm a obsahoval 14 básní ze 14. století. Dnes mu říkáme rukopis Králové dvorský. Když jsme ho nedávno se Zdeňkem Svěrákem v oddělení vzácných rukopisů Národního muzea na vlastní oči viděli, nechtělo se nám věřit, že kvůli tomuto útlému svazečku o tloušťce cestovního pasu byly popsány stohy knih a že se kvůli nevíře v jejich pravost tolik lidí proměnilo v nepřátele národa. Ale vraťme se k Hankovi a Lindovi. Tak oba mladí muži se zamilovali do dcery svých domácích Barbory Mádlové. A byl to Václav Hanka, kdo si Barboru vzal. Na svatbě byl mu za svědka malíř, restaurátor a znalec starých malířských technik František Horčička, správce obrazárny na zámku v Zelené hoře. A právě odtud, další vzácná náhoda, přišel Václavu Hankovi, knihovníku Národního muzea, poštou rukopis zelenohorský. První, kdo pojal podezření, že rukopisy nejsou pravé, byl Hankův a Lindův učitel Josef Dobrovský, světově proslulý slavista. Přátelé, abychom se dohodli na úrovni, na které se pohybujeme, předpokládám, že nemusím vysvětlovat rozdíl mezi slavistou a slávistou. Dobře. Tak tedy, nález rukopisu Králové dvorského ze 14. století Dobrovský uvítal. Ale když mu Hanka přinesl rukopis zelenohorský, dokonce z 10. století, pojal podezření. Především nedokázal on, znalec nad všechny, staročeský text rozluštit. A když pak Hanka text přes noc rozluštil, podezření zesílilo. Jako jazykovědec objevil také v textu řadu nesrovnalostí. A možná si i vzpomněl, že si žák Hanka kdysi obratně padělal vysvědčení. A bylo mu jasno. Objevené památky prohlásil za podvrhy. Netušil ovšem, že se tím na dosmrti promění v odrodilce a škůdce národa. No, aby nám, přátelé, nebylo líto, že je naše literární historie poskvrněna podvrhem, je dobré vědět, že nebýt rukopisů nenapsal by Bedřich Smetana Libuši. Výzdoba Národního divadla a Panteonu Národního muzea by vypadala úplně jinak. Řada krásných Mánesových a Alšových obrazů a Myslbekových soch by nikdy nevznikla. A vůbec, že tato milosrdná lež dodala našemu národnímu obrození mocnou vzpruhu. A kromě toho nejsme v tom padělání sami. Předběhli nás například Skoti. Jejich básník James Macpherson údajně pozbíral v horách písně starých Keltů a vydal je jako Ossianovy zpěvy. Taky mu to neprošlo. A nedávno, k velké nelibosti ruské veřejnosti, začalo se vážně pochybovat i o pravosti slova o pluku Igorově, nejslavnější slovanské památky z 12. století. Mimochodem, do češtiny ji přeložil Václav Hanka. Ale zpátky k našim rukopisům. Tak kromě Dobrovského se kvůli něm do Národní kladby dostali další popírači jejich pravosti. Antonín Vašek, Jan Gebauer, Jaroslav Gol, T.G. Masaryk a Jára Cimrman. Posledně jmenovaný ve své knize Rukopisy dnes a kdysi napsal: Básničky jsou to pěkné. A muselo jim to dát pacholkům práci. Ale podvádět se nemá. Já sám jsem se ve finanční tísni drobného literárního podvodu také dopustil, když jsem prodal své Slezské písně Bezručové. A do dneška mě to mrzí. Než se, přátelé, rozejdeme na přestávku, ještě několik slov o tom, jak se na morální aspekt literární mystifikace díváme my, cimrmanologové. Tak, my dobré úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme. Dovedeme také pochopit, že taková práce asi bavila, vidíte. Ale vymýšlet si události, které se nikdy nestaly, osoby, které nikdy nežily, a po léta mystifikovat český národ, to se nám opravdu, ale opravdu nezdá.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tady má.
2: Ty už se vracíš, miláčku?
1: Jak to už? No snad akorát, ne?
2: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
1: Už zase začínáš, už zase začínáš.
2: Ne, pokračuju.
1: No přece viděla jsi pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
2: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
1: No prosím. Tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím tě.
2: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
1: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
2: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
1: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
2: Stálo to vůbec za to?
1: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
2: Se to jmenovalo?
1: Ale ne, jestli já mohu.
2: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
1: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
2: Sama, viď? No.
1: Sama.
2: Nebo to taky že to neuvidí.
1: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli to tam nasadit brzo.
2: V pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
2: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ty přece na premiérách nejsou.
2: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je pařící.
2: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
2: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
2: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
2: Jo, a co děj?
1: Prosím?
2: Děj.
1: Jaký děj?
2: To snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
2: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
2: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
2: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
2: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
2: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
2: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
2: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
2: Jo, on jako ty, viď?
1: No, prosím,
2: takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
1: A počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: moritur ite salutant.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
1: Rádio Jihlava. Tak to pochopneme.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé míň než nic.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli přeji. Dvacítka umělců včera převzala divadelní ceny Itálie. Za celoživotní umělecké mistrovství obdrželi cenu dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová.
0: Co se děje v kraji?
1: Okrouhlici na Havlíčkobrodsku včera odstartoval roční projekt připomínající život a dílo malíře Jana Zrzavého. Projekt vyvrcholí 12. října, kdy uplyne 50 let od jeho úmrtí. Útok na kapitána letadla Fly Dubai Spojené arabské emiráty označili jako teroristický čin. Pilot, který se pokusil převzít kontrolu nad strojem se 182 lidmi na palubě, se jmenuje Hamam Hamani. Pilot měl v rodném Ománu zákaz létat, protože existovaly obavy, že přijal extremistické názory. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté prohráli také třetí utkání v elitní skupině Ligy národů a stále čekají na první bod. Úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům podlehli 1-3.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je neděle, máme krátce po 9. hodině, je 4. října, no a my jsme stále v podstatě na počátku tohoto měsíce. Mimochodem, dneska je Mezinárodní den zvířat a taky Světový den lidských sídel. No a já i v tento den budu opět servírovat písničky, zajímavosti a zábavu. A na co se můžete těšit? No tak třeba na informaci o tom, že už brzy by měly ceny pohonných hmot dost výrazně klesnout. A taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě toho ještě bude mnohem a mnohem více. Podrobnosti už se dozvíte během dnešního vysílání. Přeji tedy všem dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 4. října a tak se pojďme podívat do kalendáře, kdo je ten dnešní oslavenec. Tak svátek mají František, Fráňa, Franc a Edwin. Přejeme tedy všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění a to na vlny 101.1 FM posloucháte nedělní dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 4. října.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Na Pelhřimovské ulici u obchodního centra Aventin vznikají dvě nové autobusové zastávky. Po jedné pro každý směr. Regionální autobusy VDV tak budou moci nově zastavit přímo na své trase po silnici, aniž by museli zajíždět do areálu obchodního centra.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, svatý František zahání lidi do chýšek. Nebo na svatého Františka teplý čajík do bříška. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den přeji. Úsek bojové medicíny velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. Více už tiskový mluvčí akademie Martin Kresta.
2: Na úseku bojové medicíny u Vojenské akademie ve Vyškově připravujeme nový prokročilý kurz. Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
1: Tolik k novému kurzu bojové medicíny.
0: Jihlava aktuálně.
1: Od zítřka se po skončení výluky na Žižkově ulici vrátí několik linek MHD na své běžné trasy. Zároveň přestala jezdit málo využívaná víkendová linka T k centrálnímu dopravnímu terminálu. Četnější odjezdy budou na linkách D a F. Katoličtí biskupové z amerického státu Tennessee se připojili k nové vlně výzev, aby guvernér Bill Lee změnil trest smrti pro Kristu Píkovou na doživotí a zabránil dalšímu pokusu o její popravu. V dopise zdůraznili, že tím nezlehčují to, co odsouzená udělala, ale spravedlnost se podle nich nemusí změnit v pomstu.
0: Sport.
1: I bez reprezentační opory Elišky Joklové vstoupily Žabiny Brno do ligy basketbalistek drtivým vítězstvím nad Brandýsem nad Labem. Úřadující vicemistrině vyhrály souboj dvou účastníků evropského poháru 114-39.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Krásné nedělní pohodové dopoledne vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodince mám pro vás výběr těch největších světových, ale i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zajímavého se událo, kdy právě 4. října. A taky si dáme praktické rady pro zahrádkáře. Více už se dozvíte za chvíli z vln 101.1 FM. Tak si na to určitě počkejte. No a mezi tím pro vás další hit.
0: Rádio Jihlava

Posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a my se teď můžeme podívat na to, co kdy přinesl datum 4. říjen. V roce 1887 knihovna Umělecko-průmyslového muzea v Praze otevřena pro veřejnost. V roce 1933 sudetoněmecká nacionální socialistická strana se rozpouští, a to v den před jejím zakládáním. V roce 1936 Dvořákova první symfonie Zlotnické zvony byla poprvé předvedena v Brně. V roce 1940 premiéra české kriminální komedie Pelikán má alibi. V roce 1946 do kin přichází válečné drama Hrdinové mlčí. V roce 1950 při důlním neštěstí na dole Michálka v Ostravě zahynulo 36 horníků. V roce 1957 po filmech Jan Hus a Jan Žižka uvedl režisér Otakar Vávra v kinech husitské trilogie Proti všem. V roce 1967 v Malostranské besedě proběhla premiéra nejstarší hry divadla Járy Cimrmana Akt. V roce 1968 poražený Alexandr Dubček se vrací z Moskvy. V roce 1991 federální shromáždění schválilo tzv. Velký lustrační zákon. V roce 1992 divadlo Járy Cimrmana se stěhuje do Žižkovského divadla. A v roce 2002 v pražském Žižkovském divadle proběhla premiéra hry divadla Járy Cimrmana Afrika.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jste dámy a pánové dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. Máme dneska neděli 4. října. No a vy posloucháte dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. I dneska se nám rodili slavní. Třeba fotbalista Tomáš Rosický, herečka a zpěvačka Nicole Stiebertová, herec Matouš Ruml, ale taky třeba americká herečka Alice Silverstone. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Příjemné nedělní dopoledne přeje Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Známý hollywoodský herec a komik Jim Carrey vstoupil do stavu manželského se svojí partnerkou a svatba se odehrála během komorního a soukromého obřadu v Los Angeles. 64-letý umělec a jeho o 23 let mladší partnerka si své soukromí dlouhodobě chránili před zraky veřejnosti. Společně přitom tvoří pár už několik let, aniž by o svém soukromém životě podrobněji hovořili s médií.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kbcz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Finalistů voleb do Senátu by letos poprvé mohlo být více než jen dva nejúspěšnější z každého senátního obvodu. V případě rovnosti hlasů od voličů pro kandidáty na prvních třech či více místech by totiž mezi nimi už nelosoval Český statistický úřad, ale postoupili by všichni. Změnu přinesla s platností od počátku roku vládní novela pravidel pro senátní volby.
1: Jihlava aktuálně.
2: Nové učebny, opravené střechy, modernější kuchyně, sportoviště i bezpečnostní opatření. Jihlava letos pokračuje ve velkých i menších investicích do škol a školek. Mezi největší projekty patří dokončená nástavba mateřské školy a speciálně pedagogického centra v Demlově ulici. Pokračuje také modernizace základní školy Havlíčkova a areálu Hájenky Černé lesy. Německý kancléř Friedrich Merz přicestoval dnes ráno na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
1: Sport.
2: České hokejistky na závěr turnaje Eurohockey Tour ve Finsku proti Švýcarkám ztratili dvougólové vedení. Prohráli 2-3 po samostatných nájezdech a skončili poslední. Vítězem turnaje je domácí finský tým.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 4. října a taky je neděle. No, máme krátce po 11. hodině a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že stále častěji se stává, že z lásky na jednu noc se stává vztah klidně i na celý život. Více se dozvíte na 101.1 FM už za malou chvíli. Teď jen popřeji všem pohodlný poslech a pošlu za vámi další hity.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Cíleně jít jen za sexem anebo s někým se vyspat hned na prvním rande. No řekněte upřímně, kdo z nás to aspoň jednou neudělal. Všeobecně ovšem stále převládá přesvědčení, že z toho nemůže být nic dobrého. Existují však jasné důkazy, že může. A nejednou se také stalo, že lidé skutečně po seznámení se krátkém a, jak se říká, sexu na jednu noc, navázali pevné přátelství a jsou spolu třeba klidně i dodnes. A hlavně stává se to poslední dobou čím dál častěji.
2: Z té lepší stránky. Polibek kvalitní, technika slušná, bez přesunu slin. Ovšem vzrušení nulový.
3: Nic?
2: Nic.
3: Tak... Dík za účast.
2: I tobě.

neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem z 4. října. Neseme dobrou zprávu. Houbám se stále daří. V některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají nyní houbaři také na Moravě a ve Slezsku. Zatímco v Čechách se místy opět začíná projevovat sucho.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles u nafty o 3 koruny a 50 haléřů za litr, protože dosavadní opatření státu, tedy zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, citelně zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní akce, debaty nebo slavnostní odhalení pamětní desky v Senátu a na domě v Pražských Dejvicích. Vzpomínkové akce se již od víkendu konají po celé republice. Většina akcí se bude konat zítra, kdyby první polistopadový prezident oslavil kulaté narozeniny. V pátek 18. prosince uplyne 15 let od jeho úmrtí.
0: Co se děje v kraji?
1: Včerejší požár zasáhl dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách na Jihlavsku. Nikdo nebyl zraněn. Oheň způsobil škodu za 9 milionů korun. Během soboty řešili hasiči na Vysočině také další 4 požáry menšího rozsahu. Na 13 let poslal soud v americkém státě Missouri do vězení 28-letou Mariah Thomasovou za to, že odložila svou měsíční dceru do trouby na místo do postýlky. Dítě utrpělo těžké popáleniny, na jejichž následky zemřelo.
0: Sport.
1: Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 v Japonsku vyhrál Španěl Izan Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Před Salačem skončil ještě Ital Tony Arbolino.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, dámy a pánové, a taky dobrou chuť, jestli zrovna obědváte. Dneska máme 4. října a taky máme pravé poledne. No a já připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy na vlny Rádia Jihlava. No a Fugas, ten vám všem přeje krásný nedělní den. Jinak i během této hodiny si budeme povídat. Třeba o tom, že festival Metronom Prague po 10 letech končí. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. Jinak přeji všem klidný a pohodový nedělní poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Hudební festival Metronom Prague, na kterém vystoupili třeba v minulosti Sting, Alanis Morissette nebo Iggy Pop, po 10 letech končí. Mezi hlavními důvody rozhodnutí ukončit jeho pořádání je nedostatek diváků i dlouhodobých strategických partnerů pro jeho budoucí pokračování.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás na tuto chvíli připravenou pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Tak tady prosím jednou acilpirin, jednou brufen a tady jednou kapky do nosu. Tak poprosím 160 korun. Děkuji, naschledanou. Tak prosím další.
3: Dobrý den, já bych potřeboval intimní krém.
2: Prosím.
3: Že bych potřeboval intimní krém.
2: Nahlás.
3: Ne nahlás, na přirození.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Jste dobře naladěni, jste naladěni na vlny 101.1 FM, posloucháte tedy nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, na kterém právě teď na vás čekají hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby. Demons in my head
0: came to find me. Mým cílem bylo znovu uchopit svoji lásku k muzice a zažít ten pocit, který umělec prožívá, když vydává debutové album. Chtěla jsem přemýšlet s čistou hlavou a nezaujatostí. Nechala jsem na něm krev, pot i slzy. Hovoří o novém albu zpěvačka Leny.
2: Rádio Jihlava.
0: Krátce po vydání alba From Zero v roce 2024 se Linkin Park v nové sestavě s Emily Armstrong rozjeli na světové turné, které skončilo už letos v červnu v Curychu. Jednou z prvních zastávek byl dvojkoncert v brazilském São Paulo, který navštívilo bezmála 100 000 fanoušků.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: 15. řadovou desku vydali 100 zvířat a tentokrát jde o nahrávku v mnoha ohledech přelomu. Žádná poezie, je totiž jejich první album bez Honzy Kaliny, který nečekaně zemřel v srpnu 2023 krátce před křtem předchozích nočních ptáků. Kapela se proto musela vyrovnat nejen s jeho abstinencí za mikrofonem, ale i s tím, že Kalina dlouhá léta výrazně ovlivňoval hudební i vizuální podobu
1: zpěvu. Nechvál se, že se mi chceš pomstít.
3: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli přeji. Dvacítka umělců včera převzala divadelní cen Itálie. Za celoživotní umělecké mistrovství obdrželi cenu dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová.
0: Co se děje v kraji?
1: Okrouhlici na Havlíčkobrodsku včera odstartoval roční projekt připomínající život a dílo malíře Jana Zrzavého. Projekt vyvrcholí 12. října, kdy uplyne 50 let od jeho úmrtí. Útok na kapitána letadla Fly Dubai Spojené arabské emiráty označili jako teroristický čin. Pilot, který se pokusil převzít kontrolu nad strojem se 182 lidmi na palubě, se jmenuje Hamam Hamani. Pilot měl v rodném Ománu zákaz létat, protože existovaly obavy, že přijal extremistické názory. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté prohráli také třetí utkání v elitní skupině Ligy národů a stále čekají na první bod. Úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům podlehli 1-3.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posledních 60 minut s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi. Stále je neděle 4. října a vy se kromě skvělých hitů v této hodině můžete těšit třeba na informace o tom, že luxusní kabelky opět podražily a dnes některé stojí i 130 tisíc korun. No, tak si na podrobnosti určitě počkejte. A já přeji všem pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Luxusní kabelky podražily, a to natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6000 dolarů, což je na naše 130 000 korun, za kabelku, se rozhodují pořídit si raději boty za 1000 dolarů. Což je asi 25 tisíc korun. Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané značky, napsal web deníku The Wall Street Journal.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se manželka manžela, od čeho máš ten monokl pod okem? Od myšlení. Jak od myšlení? No myslel jsem, že ten podřízený, co jsem mu sebral prémie, mi nedá ránu pěstí.

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme 4. září a proto se budeme podívat do pražského Klementýna, jaké hodnoty tamní meteorologové zapsali kdy právě v tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 4. října v roce 1929. Bylo 27 stupňů. Naopak nejstudenější 4. říjen byl v roce 1947. Bylo žádná celá 3 stupínky nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 12,5 stupně.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Jste dobře naladění, dámy a pánové, a to na vlny 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. Fugas vám všem přeje krásnou neděli. No a protože čas je neúprosný a dotlačil nás až do doby, kdy se s vámi musím rozloučit, popřeji vám hezké odpoledne, které doufám i nadále strávíte ve společnosti Rádia Jihlava, a zvu vás na zítřejší dopoledne, kdy v 11 hodin tady na vás budu opět čekat. Do té doby, čau vás, Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkný den přeji. Úsek bojové medicíny velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. Více už tiskový mluvčí akademie Martin Kresta.
3: Na úseku bojové medicíny u Vojenské akademie ve Vyškově připravujeme nový prokročilý kurz. Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
2: Tolik k novému kurzu bojové medicíny.
1: Jihlava aktuálně.
2: Od zítřka se po skončení výluky na Žižkově ulici vrátí několik linek MHD na své běžné trasy. Zároveň přestala jezdit málo využívaná víkendová linka T k centrálnímu dopravnímu terminálu. Četnější odjezdy budou na linkách D a F. Katoličtí biskupové z amerického státu Tennessee se připojili k nové vlně výzev, aby guvernér Bill Lee změnil trest smrti pro Kristu Píkovou na doživotí a zabránil dalšímu pokusu o její popravu. V dopise zdůraznili, že tím nezlehčují to, co odsouzená udělala, ale spravedlnost se podle nich nemusí změnit v pomstu.
1: Sport.
2: I bez reprezentační opory Elišky Joklové vstoupily Žabiny Brno do ligy basketbalistek drtivým vítězstvím nad Brandýsem nad Labem. Úřadující vicemistrině vyhrály souboj dvou účastníků evropského poháru 114-39.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Je krátce po 14. hodině, hezké nedělní odpoledne z Rádia Jihlava už přeje taky Milan Krobot. No a za malou chvíli vyrazíme přímo mezi naše nejmenší posluchače Rádia Jihlava. Na co jsme se ptali tentokrát, tak to prozradím za malou chvíli. Do té doby další hity, tak si užívejte pohodové neděle.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českým

0: tebou.
1: Na Rádiu Jihlava určitě taky míříme přímo mezi naše nejmenší posluchače. No a těch jsme se ptali tentokrát na to, kdo má podle nich hodně peněz.
2: Třeba v bankomatu dostává penízky, anebo i v bance, pokladně.
3: Ježíše, když třeba nakupuje dárky.
4: V práci mají hodně peněz.
5: Stát, protože vydělává.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naši nejmenší posluchači Rádia Jihlava, když jsme se dětí ptali na to, kdo má podle nich hodně peněz.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí dva policisté na autobusové zastávce. Hele, a pojedeme autobusem nebo pěšky? No tak podle toho, co přijede dřív.

Hrajeme vám to nejlepší z hitu z Rádia Jihlava, hezké nedělní odpoledne, no a my už za malou chvíli vyrazíme do Žďáru nad Sázavou. Sledujeme totiž za vás, co se děje tady u nás v kraji, tak si na to počkejte.

0: Na Rádiu Jihlava za vás sledujeme dění tady u nás v kraji, no a míříme do Žďáru nad Sázavou. Kraj Vysočina totiž připravuje výstavbu nového výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby právě ve Žďáře nad Sázavou. Rada kraje schválila stavební záměr, no a v příštím roce bude zpracována kompletní projektová příprava a vysoutěžen dodavatel díla. Se stavbou se počítá už v roce 2028, no a celkové náklady by měly být 54 milionů korun. Tak držme palce, ať to všechno dobře dopadne. Zdravíme nejen do Žďáru nad Sázavou, kam posíláme další hity.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Finalistů voleb do Senátu by letos poprvé mohlo být více než jen dva nejúspěšnější z každého senátního obvodu. V případě rovnosti hlasů od voličů pro kandidáty na prvních třech či více místech by totiž mezi nimi už nelosoval Český statistický úřad, ale postoupili by všichni. Změnu přinesla s platností od počátku roku vládní novela pravidel pro senátní volby.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nové učebny, opravené střechy, modernější kuchyně, sportoviště i bezpečnostní opatření. Jihlava letos pokračuje ve velkých i menších investicích do škol a školek. Mezi největší projekty patří dokončená nástavba mateřské školy a speciálně pedagogického centra v Demlově ulici. Pokračuje také modernizace základní školy Havlíčkova a areálu Hájenky Černé lesy. Německý kancléř Friedrich Merz přicestoval dnes ráno na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
0: Sport.
1: České hokejistky na závěr turnaje Eurohockey Tour ve Finsku proti Švýcarkám ztratili dvougólové vedení. Prohráli 2-3 po samostatných nájezdech a skončili poslední. Vítězem turnaje je domácí finský tým.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 15. hodině ve vysílání s vámi Milan Krobot na Rádiu Jihlava. No a za malou chvíli taky pro vás pár tipů a pozvánek, kam dnes vyrazit a kde si tak užít den. Tak si na to počkejte.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými.

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smrtnou nudu.
1: Na rádiu Jihlava určit pro vás taky pár tipů a pozvánek, kam dnes vyrazit a kde si tak užít den. No a gala koncert Jaroslava Svěceného vás čeká dnes od 18 hodin v kostele svatého Jakuba Většího v Jihlavě s gotickými krovy. Tak si to nenechte ujít. Vy, co byste chtěli vyrazit na muzikál Děti ráje, tak ten vás čeká dnes v Horácké multifunkční aréně od 19 hodin. No a vyrazit můžete taky do Horáckého divadla, kde vás od 19 hodin čeká komedie Jak utopit doktora Mráčka a nebo Konec vodníků v Čechách. Tak si ten dnešní den parádně užijte.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

Hezké nedělní odpoledne, jste s rádiem Jihlava, my jsme za to rádi, hrajeme vám hit za hitem, no a sledujeme za vás dění tady u nás v kraji. No a za malou chvíli se podíváme do Náměště nad Oslavou. Co je tam nového, tak to prozradím za malou chvíli. Do té doby další hity.

0: Na Ranní hlava za vás sledujeme dění tady u nás v krajinu a v tuhle chvíli míříme přímo do náměště nad Oslavou. Budoucí kadeřníci, kuchaři i mladí umělci mají totiž v náměšti nové moderní zázemí. Téměř 49 milionů korun kraj investoval do modernizace objektu praktické výuky. Budova v ulici Třebíčská je detašovaným pracovištěm Bráfovy akademie Třebíč a po rozsáhlé rekonstrukci nabízí úspornější provoz, moderní technické zázemí a kvalitnější podmínky pro výuku budoucích kadeřníků, kuchařů a číšníků i žáků základní umělecké školy. Tak my zdravíme nejen do náměště nad Oslavou, přejeme jim, ať se jim nové zázemí líbí a z Rádia Jihlava další hity.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní akce, debaty nebo slavnostní odhalení pamětní desky v Senátu a na domě v Pražských Dejvicích. Vzpomínkové akce se již od víkendu konají po celé republice. Většina akcí se bude konat zítra, kdyby první polistopadový prezident oslavil kulaté narozeniny. V pátek 18. prosince uplyne 15 let od jeho úmrtí.
0: Co se děje v kraji?
1: Včerejší požár zasáhl dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách na Jihlavsku. Nikdo nebyl zraněn. Oheň způsobil škodu za 9 milionů korun. Během soboty řešili hasiči na Vysočině také další 4 požáry menšího rozsahu. Na 13 let poslal soud v americkém státě Missouri do vězení 28-letou Mariah Thomasovou za to, že odložila svou měsíční dceru do trouby na místo do postýlky. Dítě utrpělo těžké popáleniny, na jejichž následky zemřelo.
0: Sport.
1: Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů.

0: Závod Moto2 v Japonsku vyhrál Španěl Izan Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Před Salačem skončil ještě Ital Tony Arbolino.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je krátce po 16. hodině, jste ve společnosti Rádia Jihlava, hrajeme vám to nejlepší z hitu a přejeme hezké nedělní odpoledne. No a za malou chvíli už se vydáme podívat také za sportem. Do té doby další hity.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

Jihlava už teď míříme taky pohledem za sportem a podíváme se za hokejem. Dukla Jihlava má za sebou další utkání, kdy se utkala se stadionem Litoměřice. No a to následující utkání čeká v sobotu 10. října, kdy se utká s Kolínem. Začátek toho sobotního utkání bude od 17 hodin, no a my budeme samozřejmě držet palce a fandit společně s vámi. Když se podíváme na fotbal, tak další fotbalové utkání tady u nás v Jihlavě nás čeká v pátek 9. října, kdy se fotbalisté utkají na domácí půdě s týmem SK Prostějov od 18 hodin. Tak držíme palce, fandíme s vámi a věříme, že to zvládneme.

naši fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si. Mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládá manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedně pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Tak víte, Rádio Jihlava, hrajeme vám hit za hitem, hezké nedělní odpoledne přeje Milan, no a my už za malou chvíli zamíříme do Třebíče. V Třebíči totiž probíhá třebíčská pivní stezka, pivní šnek. Více prozradím za malou chvíli, do té doby další hity.
1: Rádio Jihlava, 101.1

Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

Na Rádiu Jihlava za vás sledujeme dění tady u nás v krajinu a v tuhle chvíli míříme přímo do Třebíče. Tam stále totiž probíhá akce s názvem Třebíčské pivní stezky Pivní šnek. A pokud si říkáte, o co konkrétně jde, tak stále totiž máte možnost vyrazit do oblíbených hospůdek, sbírat razítka a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. No a těšit se můžete například na balíčky piva, poukazy do oblíbených hospod na trase a také další pivní odměny. Soutěž probíhá do 16. října, tak si to nenechte ujít. My zdravíme nejen do Třebíče, kam posíláme další hity.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli přeji. 20 umělců včera převzala divadelní ceny Thálie. Za celoživotní umělecké mistrovství obdrželi cenu dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová.
0: Co se děje v kraji?
1: V Okrouhlici na Havlíčkobrodsku včera odstartoval roční projekt připomínající život a dílo malíře Jana Zrzavého. Projekt vyvrcholí 12. října, kdy uplyne 50 let od jeho úmrtí. Útok na kapitána letadla Fly Dubai Spojené arabské emiráty označili jako teroristický čin. Pilot, který se pokusil převzít kontrolu nad strojem se 182 lidmi na palubě, se jmenuje Hamam Hamani. Pilot měl v rodném Ománu zákaz létat, protože existovaly obavy, že přijal extremistické názory. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté prohráli také třetí utkání v elitní skupině Ligy národů a stále čekají na první bod. Úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům podlehli 1-3.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je krátce po 17. hodině, hezké nedělní odpoledne z Rádia Jihlava přeje Milan Krobotnou a za malou chvíli už se podíváme taky sem k nám do Jihlavy. Městská hromadná doprava se vrací na Žižkovu ulici, no a častěji pojedou linky D a F. Více o tom za malou chvíli, do té doby další hity.
0: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
3: Rádio Jihlava.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

Ve vysílání Rádia Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do Jihlavy. Od pondělí 5. října se po skončení výluky na Žižkově ulici vrátí několik linek městské hromadné dopravy na své běžné trasy. No a častěji taky pojedou linky D a F. Mimochodem, individuální automobilová doprava se na Žižkovu vrací až ve středu 7. října, a to po dokončení všech stavebních prací a po instalaci dopravního značení. Tak sledujeme za vás dění, no a až zítra vyrazíte na městskou hromadnou dopravu, tak pozor na to. Od 5. října už se znovu na Žižkově ulici rozjedou linky městské hromadné dopravy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

Hezké nedělní odpoledne, hrajeme vám to nejlepší z hitu z rádia Jihlavanu a za malou chvíli opět pohledem sem k nám do Jihlavy. Přibude nám tu 30 parkovacích míst P plus R. Kde a kdy, tak více o tom za malou chvíli. Hra.

0: Ve vysílání Rádia Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do Jihlavy. Vznikne nám tu dalších 30 parkovacích míst P plus R. A pokud si říkáte, kde to bude, tak to bude u centrálního dopravního terminálu. Na druhé straně okružní křižovatky u starého skladiště vznikne další parkovací plocha. Sloužit bude několik let, než v tomto prostoru začne výstavba další etapy centrálního dopravního terminálu. Co se týče tohoto parkoviště, bude fungovat v režimu P plus R, kdy bude platit parkování zdarma od pondělí do pátku. Řidiči na nich mohou stát maximálně 24 hodin. Tak my zdravíme nejen do Jihlavy, posíláme další hity a přejeme hezké nedělní odpoledne.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný den přeji. Úsek bojové medicíny velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. Více už tiskový mluvčí akademie Martin Kresta.
4: Na úseku bojové medicíny u Vojenské akademie ve Vyškově připravujeme nový prokročilý kurz. Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
3: Tolik k novému kurzu bojové medicíny.
2: Jihlava aktuálně.
3: Od zítřka se po skončení výluky na Žižkově ulici vrátí několik linek MHD na své běžné trasy. Zároveň přestala jezdit málo využívaná víkendová linka T k centrálnímu dopravnímu terminálu. Četnější odjezdy budou na linkách D a F. Katoličtí biskup

0: Pánové z amerického státu Tennessee se připojili k nové vlně výzev, aby guvernér Bill Lee změnil trest smrti pro Kristu Píkovou na doživotí a zabránil dalšímu pokusu o její popravu. V dopise zdůraznili, že tím nezlehčují to, co odsouzená udělala, ale spravedlnost se podle nich nemusí změnit v pomstu.
1: Sport.
0: I bez reprezentační opory Elišky Joklové vstoupily Žabiny Brno do ligy basketbalistek drtivým vítězstvím nad Brandýsem nad Labem. Úřadující vicemistrině vyhrály souboj dvou účastníků evropského poháru 114-39.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Rádio Jihlava odstartoval nedělní podvečer krátce po 18. hodině. Milan Krobot stále s vámi. No a za malou chvíli opět vyrazíme přímo mezi naše nejmenší posluchače. No a jaká to byla tentokrát otázka, tak o tom více za malou chvíli. Do té doby další hity, tak si užívejte nedělního podvečera.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: vysílání Rádia Jihlava už teď dostávají prostor taky naši nejmenší posluchači. No a těch jsme se ptali tentokrát na to, proč nesmí děti pít alkohol.
1: Pijí jenom komboji, protože jim alkohol chutná.

0: tak se jim může poškodit mozek.
1: Když pijou děti třeba pivo, tak se jim může udělat špatně.
2: Třeba Coca-Cola má alkohol. Tak já jsem ji někdy pil a protože mám rád alkohol, tak piju z té Coca-Coly.
3: Tak to slyšíte sami, tolik naši nejmenší posluchači, když jsme se ptali, proč nesmí děti pít alkohol. My už z Rádia Jihlava pro váš lepší nedělní podvečer posíláme další hity, tak si to nenechte ujít.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Hrajeme vám to nejlepší z hitů z Rádia Jihlava, no a za malou chvíli zamíříme pohledem sem k nám do kraje, a to do Humpolce. Tam totiž usilují o titul získat cenu za nejkrásnější knihu Vysočiny. Více prozradím za malou chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Na Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do kraje a míříme do Humpolce. Tam se totiž snaží získat cenu za nejkrásnější knihu Vysočiny. A pokud si říkáte, o jakou knihu jde, tak jde o publikaci autorů Vladimíra Staňka a Ireny Krčilové, která vznikla u příležitosti 800 let od první písemné zmínky o 5 místních částech Humpolce a přináší ucelený pohled na jejich historii i současnost. Hlasovat pro tuto knihu můžete až do 13. října do 14 hodin. Tak držíme palce, ať to dobře v Humpolci dopadne a třeba titul Nejkrásnější kniha Vysočiny poputuje právě tam.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvědolékař volá panu Horákovi. Prosím vás, vaše žena je u mě s vaší kočkou a prosí mě, abych ji uspal. Je to v pořádku? No jasně, a kočku klidně puste na ulici a ona už trefí domů.

Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech města i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nevěděl.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslouchejte vy, mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl začenej místo Leciána

0: stokrát. A řekl jsem si ještě o sto poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam? Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička báno, tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko, a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světový války, ne ze světový, prusko-rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď, maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Storoly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jak kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Když si tady přineslo na talířku křupky,

Skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tyhle dopisy některé opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady v této hospodě Oldřich Čarplachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno, je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: chystá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Vy vypadáte dost informovaně. Já potřebuji nějakou informaci.
3: No počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom mi... Cože se tu natáčí, říkáte?
3: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
3: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
3: No.
2: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
3: No, ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo? To je samozřejmě. Mám přece rozum, ne? To je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude. To je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
3: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já to bude hned, jen se nebojte. To já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo? Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo? Že to potřebuje nějak narychlo nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
3: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je... Víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
3: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte? No,
3: dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
3: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
3: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
3: No,
2: tak ještě jenom, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
3: Co s načatým večerem.
2: Co říkáte?
3: Co s načatým večerem.
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo co.
3: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
2: jo,
3: co s načatým večerem.
2: Jo, tak to je název, já myslím,
3: no,
2: že se mi to ptáte.
3: Ale
2: jako,
3: ne,
2: to
3: název,
2: já rozumím, otázka. To je otázka, no tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
3: Ale no tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
3: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
3: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír jsem, ale... kdybyste se mě to...
3: Já myslím, jako na co chcete můj podpis? Co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
3: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
3: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi, jaksi.
3: Dívejte se, mě nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo se myslíte, že jsem hloupej, nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, já tady spát nemůžu, no.
2: Prosím tě, ty to vydržíš, ne? Ty.
1: Co vydržím, ty tu spím jak na hranolu.
2: No já za to nemůžu, kam jsem ho měla dát?
3: A teď jsem tam mohl klidně zůstat.
2: Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom, tě, aby si spal s holkou doma, to ale... víš. To určitě. Táta to už vydrží.
1: Smrdí to z nějak ze sudu, člověče. Nedejchej na mě. To je hrozný.
2: Ty, kdyby si byl pořádnej táta, tak mu dáš pár facek, aby nechodil takhle pozdě. Oni ty ještě takhle dlouho.
1: Podívej se.
3: Já si zalezu pod peřinu a bude to vyřízený.
2: Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takovýhle si, já jí
3: můžu za to, můžu za to.
2: Já mám potravenej celý, má, můžeš. Ona si jí pozval.
3: Já
2: mám potravenej celý.
3: Já jsem si vůbec nepozval, ty to víš dobře, víš?
2: Ona lhát nebude,
3: ale
2: prosím
3: tě. Tak já si tam jdu lehnout, no.
2: Ne, půjdu. Opovaž se, dostaneš ode mě těch pár facek, ještě
1: něco udělej. Nežmete už krucifix, sakra.
3: Co já vím, co jsem dělal, nebo co jsem nedělal, herbo.
2: Jo, tak to je hezký, tak co ty vlastně děláš tam v tom hraní?
3: No, hraju.
2: Že nevíš vůbec, co to, to si tak opilej, nebo
1: Ježíš,
2: co?
1: Ježišmarja, neštěkejte mi tady.
2: Vždyť já mu to musím říct, nemyslíš?
1: Tomu mu, řekneš mu to potom, to je hrozný.
3: Tak si sem pojď lehnout, pojď si sem lehnout, já si lehnu sem a je to vyřízený.
1: Dělej si, co chceš. Moc nese nenatavu, nebo ti vrazím. Aha, to je lepší, tohleto.
2: Prosím tě, proč děláš takovýhle voloviny?
3: Ale žádný blboviny nedělám, ti říkám, vím, můžu za to, že jsem přijela. Můžu za to.
2: No, ona byla pozvaná o tebe, prej.
3: Asi ne.
2: A přijede si s kufrem, co
3: prosím
2: si s
3: ním tě, malý, mlč už a dej mě pokud.
2: Vždyť je to pravda. Takhle se tu musíme mačkat všichni tři.
3: No, tak já tam půjdu, já si tam půjdu, lehnout je to vyřízený.
2: Opovaž se, no, tak... já tě budu ještě podporovat, prosím, víte, aby si s ní spala.
3: Ale já si s ní spát nebudu, já si půjdu lehnout do kuchyně a bude pokoj.
2: Jo.
1: Hele, já tě rafnu za flígra, vyjedeš z tý postele, to budeš vidět.
3: No, já rád, já odsaď půjdu. A hned.
1: Tak ale ne, holem.
2: Žádný ven, kdo tady poroučí, tady budeš ležet.
3: Dobře, co tady, co na mě nerozčilujte,
2: já se tady... To by řekli sousedi, prosím tě.
1: Tak já jsem úplně nahej, no.
2: Já se zblázním z toho. Ty budeš mít ve stejně na svědomí, ty kluku mizerná. To je hrozný s tebou, mě ještě usoužíš.
1: Ježiš,
2: a ten dedám, kdo vám to jednou bude dělat, tohle sto.
3: Ale prosím tě, spí, já tě zítra umyju nádobí a dej mě pokoj teďka, jo?
2: No, to jsem zvědavá. No. Teď se ti leží dobře už?
1: Ježišmarja, já už skoro spím a ty zase na mě. Spí už, prosím tě.
2: No, ty myslíš, že mě to nechá klidnout, tohle sto?
3: Nedává, já jsem na tebe zprostej a sám je na tebe zprostej.
1: Hele, ty už jsi facku.
2: No, bude po tobě, víš? Vy nejste všichni stejný.
1: Ježiš, já se zblázním. Spěte už, probává vás, prosím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho. A ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo. Kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel. A on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co. Představte, já si to stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělal srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pohled. Do divadla budu mostit, kam budu chtít. Říkám, to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. A budu v Butovicích, představte. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Což mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit a sklopil. Mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy, tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno, dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou, no právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já, to potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaraženi, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v hnoji a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo, a tam vykládal jim takový voloviny. On říkal, co tady hoši děláte, chodíte za babama tady, jako na hranicách, jako jo? Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází nebo je táhnete do domečku? Víš, já vás tak pozoruju, dovíš si, tak jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověk, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovezli a tak, jo, kluci, to je panečku s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, prostě už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte se, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to bude. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebyť toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jdekoliv, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, jaký džíny a tohleto. A teď mě říkal, běr tam čtvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupní do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna, tak máš už tam ty džíny. Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbej, tak to běr, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keko, za jako, stai io succede che forse rimane di chi di sorrato si riesco a innamorarmi un indichero questo oltre la giocola gelosia sa che tutto finisce per Guaresi soltanto la morte di tak ma tanti gini ricam ne mam ti gatti na copu ne blbni promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám troje gini. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

Jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A taky naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, že židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená, a oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpem? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpem. To se vám líbilo, jo, je to bohatý, velmi bohatý žid. Někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda, říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně, no, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kom tam stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakle to všechno, zajede z autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazén, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří mě čerstvou zeleně, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pánskej sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumerii, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a pod dveřma je telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, protože já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odevřel a tam říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stole, říká, to bude ráno leknutíčko.
0: 1.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych pomalinku přešel k takovým těm věcem, o kterých bychom měli hovořit v té politice. To, co je zajímavé. Co bylo pozitivního?
2: Ano.
1: Víte, já mám hroznou radost, že je konečně podepsaná ta česko-německá deklarace.
2: To má pan mladý opravdu radost.
1: Ano.
2: On je ze Sudet.
1: To nevadí.
2: Jeho tatínek se ještě jmenoval Junge.
1: To si nemusel tady.
2: Byl u Stalingradu.
1: No co, otec byl turista, rád cestoval, tak se podívali do tohohle města, co je na tom, no?
2: S jakou cestovkou tam asi tak byl?
1: Nevím, myslím, že se to jmenovalo Wehrmachtur, nebo takhle. To není důležitý.
2: Ale jeho tatínek byl, přátelé, hodný Němec, já ho znal. To byl takový ten typ východního Němce, Enderáka. On tam střílel do vzduchu, říkám.
1: Ale ne, to není pravda. Táta byl u muziky.
2: Hrál na lehkej kulomet.
1: Prosím vás, z toho důvodu o tom nehovořím, jo. Já o tom hovořím z toho důvodu, že vlastně je to podepsáno, čili máme klid, i když jsou tam některé věci, které bych možná ještě doladil.
2: A už to začíná, zase není spokojený. Přátelé, ale já jsem tu německou otázku už jednou provždy vyřešil.
1: Ty?
2: Mám to vyřešeno. Jak to smest jednou provždy ze stolu navždy.
1: No.
2: Mám to krásně vymyšlený, přátelé. Já bych sem se Němcům omluvil.
1: Ano.
2: Já bych je sem pozval. Já bych je tady s náma nechal rok žít a ty pomažou sami zpátky, to bude kalup. To bude fofr. Ty se zastaví až v Olorimberg.
1: Proč o tom hovořím, přátelé? Hovořím o tom, že tohle byla první práce Senátu, jestli si vzpomínáte.
2: Ano.
1: Už se nám uzavírá legislativa, rozumíte, už to začíná fungovat. Bohužel jsme zjistili, že spousta lidí ani neví, co to ten Senát je. Já bych rád vysvětlil ten Senát, tak z nějak trošku...
2: No já bych to, přátelé, vysvětlil pregnantně, já to umím bezvadně.
1: Ty?
2: Jistě. Senát podle Decemviri legibus scribundis... Čumíte, paní, co? Koukáte na latiníka. A je latinsky. Škoda, že nevím, co to znamená, ale... Hezky se to poslouchá. Scribundis. Takhle podle tohoto, má to být nějaký římský právo, takže podle tohoto římského práva, přátelé, je senát shromáždění nejmoudřejších a nejváženějších lidí ve státě.
1: No.
2: Teda v Římě.
1: Proč tam dodáváš tyhle bonmoty zbytečný, to bylo hezký.
2: Ano, u nás je to taky tak.
1: Teď je to v pořádku, ano.
2: Když, přátelé, i v tom Římě měli takový úchylky a excesy, třeba za císaře Kaliguly zvolili senátorem jeho koně. Ano. Takže Římané měli v senátu koně. No a my jsme je trumfli.

prořízlou pusu a srdce drsňáků jsem trhala na milion kusů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Kutálek uvažuje, říká si. Tak nevím, mám jít do města autem, nebo mám jít raději pěšky. Pak si řekne, co, pojedu raději autem, páč, jak se znám, někde se zas ožeru a nebudu moc chodit. Panovák je zas jednou úplně zhulákanej a jeden dobrosrdečný policajt mu pomáhá jít domů až do bytu. Doma mu pak panovák říká, tak hejte, když už jste tady, tak vám všechno ukážu. Tak hejte, tohle to je moje kuchyň, tohle to je můj obejvák, tohle to je moje ložnice, tam paní v posteli, to je moje manželka a ten chlap, co leží vedle ní, to jsem já. Potkají se dvě a povídá ta jedna. Je, holka, ty máš nějaký kruhy pod očima. To máš to, že máš manžela ještě milence. Ta druhá říká, prosím tě, z toho to nemám. Víte, ty holomci se před spole a jede na druhýho. V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Tondo, my teďko vstanem a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdem. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdem. Taxikář jednoho veze a říká mu, hlejte, já vám řeknu jeden nový policajský vtip. Ten říká, poslyšte, ale já vás upozorňuji, že jsem z ministerstva vnitra. Ten taxikář říká, to nevadí, já vám to řeknu pomalejc. Do drogerie přijde zákazník, je tam fronta, tak křičí na prodavačku. Haló, slečno, já bych chtěl jen 4 kondomy, 4 prosím. Povídá jedna žena z fronty. Poslyšte, to musíte vy zprostě jako jeden tohle takhle křiče, to se můžete říct trochu potichu, ne? A on říká, je, Anka, to seš ty? Tak haló, 5 mě jich přineste, 5. Potkaj se dvě, povídá ta jedna. Představte si, paní Mlinková, ta holka Čuřinovic je teprve 15 a už je prej v jiným stavu. Ta druhá říká, prosím vás, co to jen do ní vjelo? Manžel je před finančním konkurzem a říká svým manželce, hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty, kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. Přijde jen do lékárny a říká, tak prosím vás, tohle to je recept pro manželku a tohle je pro mýho nemocného koně. Ale prosím vás, ne, aby se to splet a vyměnil ty nálepky, aby se mě pak proboha nestalo něco s mým koněm. Cana říká, Ici, musíme si nechat udělat do oken rolety. Na vchodě bydlí novej inženýr, mohl by se koukat, jak já se tady slíkám. Ici říká, víš co, Cana, nech ho jednou se kouknout, on si nechá udělat rolety sám, ušetřuje.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom dva. Jenom dva, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody, jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev. A to je Sovák a Menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody, že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les, nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju Sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství, skutečně od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malý kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo. A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověče, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo. Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se neobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo. No a malý Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jako... Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, ještě si ji narežíroval, jako sám si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku, jo. A Jirka mu dal také ten rum do té ruky a on to také ten pásek vytáhl. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci a když jsme spolu točili ten televizní seriál Byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou v takzvaném Tichém údolí a tedy bývalo to Tichý údolí, jsme tam přišli my a to jsme jezdili jedním vozem režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jít, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu, jedině já vím pravdu. A... Tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství a poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí a teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co také si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil, my jsme vylezli, šli jsme dovnitř a už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jenom objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane Horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děti, jak se jmenujete? A říkal, Hynek. A říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to a říkal, je, to je maminka, tohle je moje sestra, no tady jsem já, no to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A Teď, když on si to prohlíd celý, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstí a říká, hledej blbou, na těch fotek musíš mít víc doma. To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli 2x na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
2: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, tam armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze a takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo a tuhle zlobu jako vlastenec jsem sobě nosil asi 4 dny a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho ilegálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spál, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal, tam vyniknul. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
1: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mě taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takový výstavky improvizovaný. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v 2:30 v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavském náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce je zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
3: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozorala, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nešníte polívku, já než vás vždycky obsloužím a stejně čeho dňobnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu a on pá, mažu, na brouši nejdí. Alexi čet noviny na otomaní a v tom slyší, Pepíku! On pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu sekat, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k týho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do nový, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porám, ona povídá, pojď mě tát, já sekám furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, táhl jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: byla.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovali rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a do stavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí a milují pocit, že bez nich se zhroutí svět. A proto ideální scénou, když chce váš muž opustit společný byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se mu houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí, prostě musí pochopit, že vy tři, dva drobečci a vy, bezmocná, plačící oddaná, bez něj, silného, chrabrého, jedinečného, nedokážete žít. A kdyby váš muž měl pocit, že bez něj žít klidně můžete a šel za svou novou láskou, tak mu schlaďte hlavu. Ano, situace došla tak daleko, že váš partner prostě poslechl hlas svého blbého srdce a pak už je na slzy, prosby a výčitky pozdě. Pak nastal čas na pomstu. Má šestá rada zní zvláštně. Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru, na všechny ty krámy, opatrně kladou konzoly na záclony.
1: Rádio Jihlava 101.1